Potřeby. Co je ty děje? Srov. Kaka. Sakra karak vylehčete. Ale byli pan mga. Hodajke. Tono jan botok je. To samosti je. Same par. Suja doveke. Us par attention. रवासी चालू जाती है फोर्स